0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Už za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staříčkým gramofonu pustíme si Floydy. Zavoláme kámošům,

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci,

že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly Trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval Da Vinci 13. postavu poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane Da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled Trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

i po letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Jen kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku z bambulí nahoře, jí z kaštany mít se vavoře.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Bílý kostek lega chci stavět zase zeď. Dětství je loďka, nepřevrhni ji seď. V pixelových zrnkách stopou magnetické pásky. Malý se vracím časem,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zahradou až na konci louky. A za všemi těmi dny s modrásky na rukou

že mám už s maskou zrostlou tvář, věru mám. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep, kejklířův smaň. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep,

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Vánoční Prahu k metru Ačko posví až do denní tůře. Kráčí krylované kuře, vyšňořené v termosáčku.

Kuře kráčí, kam to neví, hledí k nebi, křídly mává. C

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

A pivo stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

Jaro pryč a zima blíž, má milá, přikvačíš. Vzdoru navzdor se mnou plout, na moře bouřnou říš. Sněhy by tě tají, jak jen vítr zahudne. Včela, která v létě směla v zimě nebo dne. Svědkem jsem, že ženský

0: větvemi topolů přinesl od někud
1: studený déšť.
0: Faltánu rozlil nám pivo a kofolu a fičal směrem na Budapešť.

33. To je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákají, já jsem ale pro ně stará páka.

0: srdce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

kdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá, stačí s ní houslovým pachlíčem. Ještě žena patří.

tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem. Na spásu nevěří, na zemi ráj mají, v palácích bydlejí, nekážou, kecají. Haleluja! Církevní tatíci ke Kristu vzhlížejí, mají ho na kříži, tam si ho nechají.

světa volají, lidičky nevěřte, nebo vám nabijí. A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

mameluka. Rozkázal bych, vypucuj si meč a sej mi ho za tu blbou řeč. Jsem však sám a třese se mi ruka.

asi bych to neměl nahlas říkat, ale nejhorší jsou kritici. Uvítej měžnou kytici, přivoní a hned jí začnou žvíkat. Autor prý se s nimi musí stýkat, chce-li se udržet na špici. Lec kdo však má křeč a zimnici, je, jen slyší to stádo z dálky hýkat.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Kdyby tady byl

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na plakátu byly ke mně otočené záda, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc v září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc v září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

tak jsem běžel pod zdviženým prstem a televizní věže. Dýchal jako poraněný vlk. Drtil jsem kámen v sobě jako mukl, čekal, až vyprší mi trest. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. V tom pokoji všechny ženy na plakátech byly ke mně otočeny zád, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
0: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: si oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

smířit se s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom a

co říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak. Slovy se to nedá snad, jsou věci,

až jednou přijdete, kdo bude se ptát, já s pokorou.

Balar se zrodila před lety jedna malá holka, co chtěla poznat svět. Lidi, co jsou na něm, zvířata a květy, vytepat tu krásu do veršů mezi věty. Poblíž na pevnině, jen o pár let zpátky, na svět přišel jinoch, jak princ do pohádky. Srdce jasný plamen, co stíny zažene, ty dvě krásné duše jen sobě

noh, dohnaný svou sudbou. Příběh trochu vázne, nebude to hudbou. Zkrátka po nehodě hledal smysl žití, vykřičené domy, opium.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů. Ještě je studna, vůně a dotek a za komínem ptáče pro naše touhy, pro naše pláče. Ještě je zrcadlo studny a studna zrcadla, ještě je hvězda, co z nebe vypadla, ještě je

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A

šance mrknout do ABčka. Jediná šance, no a pak zbouří se mozek proti přítomnosti.

0: pár minut po 9. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady a ty počtisy.

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty.

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve škodovce tisícovce jezdím denně.

Ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu. Za mnou hledí její smutná oči.

přijel jsem slepici cestou do Hradce, přijel jsem vrabce a takhle se vám blížím k Brnu a pak jsme asi týden jedli srnu. Už budu Michalovce.

Kolikrát jsem minul tuhletu výlohu s panáčkem od sazí. Nikdy jsem nepřišel na to, co znamená ztráty a nálezy.

Otče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav.

chladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzára. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Vída a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstím.

kabelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

Plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

času se podívá a řekne, je to dobrý,

tím rozespátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

10 hodin končí představení, balím kufřík s kytarou, zas po létech cítím tvoje pohlazení.

za našu stodolu hruška maslová a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušová, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku, kolera jasná,

0: Už já vím, červený zlostí, ulisně pravím, hledat tě brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mírovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo jenem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší jedině bojem za použití násilí. Au. Za našu stodolu hruška maslova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky hlídají vchod.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

co vzlétá do mraku. Ještě pořád touhu mám hledat tvé stopy, přiznává.

Dokumenty o Římu v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu zima tlačí na pilu vedle zbytku sušenek.

0: na počátku neděle a vysoko jsou anděle.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu.

tak zdomácnělý. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes

Pas nechtům připevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: Jak jsem vyrost, už mě nebere, že nestihnu být řádnej muž. Totiž nevěřit snům, vyznat se v tom a k věci hovořit. Jsou jiný hodnoty, například galaktický šum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout,

Teče voda po Urbíně do Bystrických rolí. Vzkázala mi moje milá, že jí srdce bolí. Teče voda dolů Hronem, dolů do Dálavy. Vzkázal jsem já mojí milí, ať mě pustí z hlavy.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

se bál. Dávno spadla hráza, to, co v nás už se nechce skrývat, já jsem tulák jen. A tu lásku mám hůl. Já jsou písní

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Co Pága si právě dělá, Francouz z Paříž?

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky z

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Potkal jsem dívku jak růže květ. Potkal jsem dívku jak růže květ. Nad vodou stála, dno nevidět. Řekla, že skočí

řece voda se zavřela. Na řece voda se zavřela, panenka překrásná zemřela.

nikdo z nás nikdy neměl krev na rtech. Tak jí říkám, holka saj a jenom klid. Já jsem taky konec konců parazit.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
2: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede být noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

kudla bezrádného, krovinám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv, k ourazu zášti jazyk. A kdo

dvě ruky. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky, sám je otrok. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má.

prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál bez a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí a tohle foyer.

0: zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme, tleskáme.
1: Hudba hory přenáší.

Válnice to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tamhle u třech skal. Díky vám, pane, že jste mě kus vzal.

svou tvář ve tmě skrýval, jako by se bál. A já jenom zíval, myslel, jak bych spal.

ti hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh. Měsíc roztříkl svou bledou zem.

0: Kvař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. K třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských stok.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřený.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak seber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

a všechno bude znovu, jak má být. Že zase vyjde slunce,

zralých prosnů. A proti slunku jiskru vína uvidím.

toť Petr, Ivo s Filipem jsou na dně, ale nepoví to Jirka, Michal, Pavel, no tak není ti jich vůbec líto, Pepa temně zašeptal a teď ho budu citovat, že jednou

nepřítomně křepčí trosky, levá, pravá, hej, ty tmavá.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

0: Leč, leč.
1: Aleš, je děsně vtipnej, ale stojí až tamhle vzadu a tak je vlastně vyplej. A v tomhle crazy stádu hraje na tohle. Má to 4 tlustý struny a když to zmáčkne,

Máme tu jednoho Jimmyho, štědýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse, že

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když svlétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce takhle dát. Poukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

náš život jen malý divadelní kus.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá. Sednu na peřiňák

zase uvidím svět v absolutním negliže. Se smolím si pár vět, jak je tu krásně pakliže. Něco pro sebe máš, třeba svůj odčenáš. Dneska nebudu spát, díky tmě vidím světlo a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pod mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ztráta času těžkej hřích. Budu jen stlát v myšlenkách zmatených.

No je to tak, díky pravdě poznám omyl a naopak, díky tobě pot mě polil, no je to tak, dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá. Sednu na peřiňák a budu zkoumat to svý já. Dnes budu mít průan v tkáni mozkový, dneska nebudu spát.

jakoby v jiném čase. Kolik je hodin, ptá se, protáhne se v pase, aby se ujistila, dívá se do zrcadla, ne ještě nevyžila, ne ještě neuvadla.

A zatím tajněji pozoruji, jak mluví sama k sobě, jak chodí po pokoji, chystá si snídani, rozlije hrnek mléka.

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice. Do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchranná plachetnice. Můj trup je opilý, přívaly slaných vod.

padne první sníh. Mráz zamkne tůně na tři zámky, zahodí klíče do studánky, sekeru třikrát rubané. Bývá mi smutný,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Bylo jich víc, já použil snad už sedmou písničku psát.

hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem.

my to spolu dotáhnem. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal a komu zase hrál. Píseň v dur a potom v mol o tom, že dávno nejsem král a že je cesta domů mnohem dál. Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut

Setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety. Nás čekají jiný světy, jak bys to nevěděla. Stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

je nám 30, v ráji pod fíkovníkem, já chtěl bejt s bohatlíkem. A ty z bohatlice, číslo a další klapka, tu scénu vidím jasně, už kradu zlatý jabka, už budem

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

potom přejít po tenkém laně. Ráno se zbudit na druhé straně.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co nemáme. Jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu, jsme jako mince v oběhu. Vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru, a o nic míň, a o nic víc.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

víc chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá,

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krep dešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme, kdo první.

Milion chvil, než někdo z nás dvou promluvil. Teď flotila slov mysl obepí nás, nadpočetnější než ličína, se spoustou velkolepých.

0: kdy svý postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostej noči střízlit, anebo trochu pod parou.

jsem myslel, že mu život skončil, že nemá žádnou cenu se s ním dál vlíct. Přitom stačilo jen, abych mu s ním něčím trochu

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce. Láme se noc, den končí, co bude zítra, Bůh ví.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře, co já vím.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj stín. Já a můj splín.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tělo chce tančit, ale tvoje mysl nechce.

lekce poslechnout mysl nebo tělo. A co když srdce chce zpívat, ale

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Dobrý den, ladies and gentlemen, jsem podle hesla skautů na vše připraven, na to, že kritici mě budou proklínat, že pro ně budu nafouknutá bublina, ve stavu bez tíže, však s krátkou dráhou do letu. Technické potíže provází půlku koncertů, studnice vědění, kde ani kapka není, až člověku se chce řvát z plných plyn.

Vážení posluchači, jak už jsem řekl, není moc, co bych vám řekl. A proto místo další sloky vám zahraje solo akordeonista Ondřej Zámečník.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špín.

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla, bojím se tebe.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Býval jsem svobodný, volně dýchal, trochu naivní, ale prostý všech vin. Nebyl jsem napojen

kapesní, už mě ovládá, to on mi našeptává, kde všude jsem mohl být. Všechno ta setkání za mě i pořádá a já nemusím ani opustit svůj byt.

žádný věci oslavenec nechce. V diskuzi tři týpci kašlou na to, socky ať jdou bez darů a lehce. Oni berou parfémy a zlato, v mapách prej je na tom místě hvězda. Silnej Wi-Fi signál jak dar z nebe,

je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys

dávno pryč. V ten častoulek tichých kroků vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

Ty slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odchází.

sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Mary Lou. Na té horní palubě tam bourbon teče proudem, dělá skvělý myšlenky a projde každým oudem. Hej, Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Mary Lou. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben, prostě celá skvadra samých slavných

this sám. Měl jsem říct asi víckrát, jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem

0: věci poslední.
1: Před malou chvíli bylo 18 hodin.

Zamrzlé louži se skrývá něčí tvář, častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění, bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší níž.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmíň, jakou hru hrajou, dost dobře

Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích. A budu jiný, než jsem byl, budu jiný, než jsem byl.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Srdce své na loďce z papíru, vyrvané z krevního oběhu. Pošlu ti po proudu, hodím ho do víru, tak čekej na břehu, uprostřed vesmíru. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká

na břehu metu je. Pak milá, vrať se mi, až srdce dopluje se všemi chlopněmi. Buď k němu pozorná a přijeď na portu a zabal do torny.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15x trubka, no a jednou dudy. Babička Majka

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných věd a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch, smutných pomníků slov. Zatím nám na záda prší a nespraví střechu a krov. Sto barevných slov.

0: a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás ze svíc.
1: Tolik velikých slov si za ta staletí zažil, tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb a jen vysoký plot náš tichý zpěv stráží.

tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat s křelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, ona mě trápí malinko.

peklo je potažené sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká.

chodníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie utratíme drobný na zpáteční lístek. Pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmánii nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

dneska a každý střípek bude jiný. Hrníček v kredenci žízní vzliká, že nemá čaje do pukliny.

drž mě prosím za ruku a drž mě za ní dlouho. Nechci víc spát po lesích,

pospas hvězdám. Zůstal si tady úplně sám na pospas.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční lístek. Pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů pod slunečníky malovaný řas.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude,

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí.
2: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať

bude pružnej Joe, tak nestolnej klub Mike. Moji milí Australáci, přece máme na to cajk. Tak jen zaval ten svůj krám, koukej.

divadla hlavní roli hrát nevásky. Taky našel on výzvu marketku, bosou baletku nad trním.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

jak ďábel sám. Tím je možné jen její zkrásnění, vlastně vedlení jsou jen splácí dluh králům pod světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázal kříž.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mimo

před síni podal mi deštník a pláž a láhev vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ní černý havran stál.

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk. Když se Záňa dřív vytáhl ceduličku,

vran v rohu zakrákal, nevermore. Na dlani zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prý.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty jsi zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlech. A dál si zkousala nechty. Já nechápu, že navenek se rachot našich myšlenek stále ještě nepropracoval.

ochranných rukavic tě zařít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

A já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté. Srdce už mám samý stech a ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá. A já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. Potom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Mou spra-

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Snad bych uvěřil, že moře není slané.

0: pochybovat o každé z nich zvlášť.
1: Dalším dotykem se vzdaluješ blíž ke

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

anebo na 100 let. Co stane se a co se může nestát, vidět je, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu na stěně Altamiry, na dálničních grafitech, cesta beze slova, básně bez výkladu.

jen pro ten pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šláp. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každej chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám. Ale to kde kdo v tomto domě, nakonec

nám klidně odestel, má lásko. Už cítím vůni našich těl a na světě jsme jenom naskok. Rychle čas odletí, jak ve větru peří, a já v tvém obětí zase chci věřit.

rychle čas odletí, jak ve větru peří. Potichu povím ti, zkusme zas věřit. Tak už si rozpusť vlasy své, jak dřív mám srdce sevřené. A zhasni.

rychle čas odletí, jak ve větru peří. Závidím dítěti, tak snadno věří. Když měsíc postel ozářil, tak já jsem znovu uvěřil. A ty jsi spala.

buraní z Anglie, už duní Václavák. Už jdou buraní z Anglie, už duní Václavák. Dřív než mi na boty napadá,

Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabijí, odjedu svou xenofábí. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Až jednou ze snu zas budu volat. Jenom tvoje krásné jméno, které v hlavě mi utkvělo, velkou dálku budu chtít zdolat. Tohle přece nemá smysl, zaťuk.

Až se mě můj syn zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byla krása nebo hnus. Řeknu mu asi, moje milé robě, tak ani mínus, ani plus. Až se mě dcera zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byly časy snů a můz. Řeknu jí, děvče, povím to i tobě, nebyla to doba svetrů a ani blues.

Až se mě děti zeptaj, v jaký jsem žil době, byl-li to trysk anebo klus. Pohladím je po vlasech obě a řeknu ani rok a ani blues. A tak se neptej, v jaký žiješ době, a sám s ní pohnout taky zkus. Abys mohl říct, až budeš hnít v hrobě, že jsi nebyl jenom v moři flus, že jsi nebyl jen pro kytky trus, že jsi nebyl ani blues, ani blues.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Psal jsem ti, brácho, a na úřad psaní šel dál. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Zváčku jsem lovil pár centů a šel.

že prý mi nevěří, oh, že prý nevěří. Pak řekla, že mám odejít a nevracet se k ní. Každý námořník je nevěrný a nic ho nezmění, oh, nic prý ho nezmění.

Ještě kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli odřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hrálo se tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hráli jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy náma hlava malajka ve sputníku lítala a svět byl veliký.

život před námi. Balóny byly tak těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavu a i z ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl kvašťák, někdo šrojfa, někdo pospíchal. Dneska už na všechno jsou metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt po zemi. Protože když to někdo napral vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko. A remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký.

a svět byl veliký a život před námi. Každý chtěl mít trenky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář v bráně řval. Jsem tu sám, krucinál. Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí. A když se srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký.

Byl déšť, inu noční listopad. Chladný byl déšť, inu noční listopad. Jak hloupne muž, když padne do tenat. Jak hloupne muž, když padne do tenat. Až do jedné přešlapoval pod oknem. Až do jedné přešlapoval pod oknem. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Nelítostně ho čekat nechala. Nelítostně ho čekat nechala. A chladná voda v botech teplala. A chladná voda v botech teplala. Hrozná to žena, chvála trpělivosti. Hrozná to žena, chvála trpělivosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti. Poučení všem budiš útěchou. Poučení všem budiš útěchou. Choď brzy spát a miluj pod střechou. Choď brzy spát a miluj pod střechou.

Pozvala si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se

0: groteska.
1: Groteska. Poznala si mě podle hlasu, poznala si mě hnedka u dveří. Večer se měl obejít bez patosu, snad na tom

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

kabátů a vysolečených parků. Smutky si zabalíme do vánočních dárků. Sukně a sandály se uvolebí v koutě a táhlý melodie znova napadnou tě. Přišel čas promáčených dlaždic na náplavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce, přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk,

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není. Přišel nám podzim, ten čas mlh a zapomněl.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

bahně, co táhne nás dolů. Mý tělo teď houpe se v opráce, ale duše zase jsou spolu.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

Jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí pastevkyně laní, krajem jde tichý konec léta.

Vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé tlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

až jednou najdeme na sebe čas i klid. Budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list. Hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova, snad jenom pokorou něco se uchová. Proměna chrání nás před vlastním zoufalstvím, snad ještě máme čas najít, co dělat s tím.

Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolestí, akord je bez jména. Jsou mužiky, které neumíme popsat, co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí, my nemůžem, jak tíhnem k životu.

Saska se to proti nám rozhodně postaví, tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

probudí vás ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když s jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosi svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybírá.

popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí a když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla

kultury, len zprávy z agentúry, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova. Slova, slova, slova.

pan osud a slečna náhoda sešli se v tramvaji, ani jí ruku nepodá a už se hádají. Přeli se hlavně o otázky plánování přes míru ohledně starýho Procházky.

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je obaven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu.

0: stromoví, na šachovnici vrchů vod a cest.
1: Jsme emigranti hledající domovy,
2: jsme uprchlíci z udýchaných měst.
0: Jsme postaveni

pobřeží, kam nestačil už dojet Kolumbus, kde jsou jen lidi, kde čas tak rychle neběží a odkud je to do ráje jen kus. Když zimě přespíš na soutoku potoku, máš místo k rogu v kochmašině let. Je těžké věřit na sluneční zátoku, pak možná řekneš letos na bos.

0: který nikdy koně nesedlal.
1: Ještě v lukách voní loňské kvíti, ještě v našich kempech jasného ohně svítí.
0: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom celý

a celou noc se po hmatníku honí. Zvoní v benču a duní v kytarách. Když z vysokého ohně zbyde plamínek a víly nestojí o naši lásku, máš v očích

0: dělat tu hru bez boje, zač by potom celý život stál.
1: Je krátce po druhé.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.